0: To byla serenáda pro klarinet a orchestr D-dur od Michaela Haydna v katalogu jeho skladeb číslo 68. Hráli Dieter Klöker, klarinet, a pražský komorní orchestr, který řídil Gernot Schmalfuss.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Dalším autorem programu je barokní italský komponista Giovanni Battista Martini z Bologny, známý jako Padre Martini. Z jeho duchovní tvorby uslyšíte motetto Pro Textisti Me Deum, vybrané z pojednání svatého Augustina, římského biskupa, o žalmech, tedy ex tractatu Sancti Augustini, episcopi super psalmos. Zpívá Terry Way, kontratenor, hraje soubor La Gioia Armonica, který tvoří Margit Iblakl, psalterium, Andreas Kuipers, cembalo a Michael Freimuth, loutna. Řídí Jürgen Bannhölzl.

Slyšeli jste moteto pro sólový hlas, kontratenor a obligátní nástroje pro texisty Me Deum. Ochránil jsi mě, Bože. Vybrané z pojednání svatého Augustina, římského biskupa, o žalmech. Tedy extractatu Sancti Augustini Episcopi Super Psalmos. Zpíval Terry Way, kontratenor, hrál soubor La Gioia Armonica, který tvořili Margit I. Blackl, Psalterium, Andreas Kniepers, Cembalo a Michael Freimuth, Loutna. Řídil Jürgen Banzhelzer. A následuje orchestrální serenáda číslo 1 D-dur, opus 11. Johannesa Brahmse. Hraje Česká filharmonie, řídí Jiří Bělohlávek.

0: Česká filharmonie, dirigent Jiří Bělohlávek, hrála serenádu číslo 1 D dur opus 11. Johannesa Brahmse.
1: Český rozhlas D dur.
0: Programovou řadu, kterou připravil Rafael Brom, uzavře cyklus lidových tanců pojmenovaných podle místa svého původu. Montferratu v italském regionu Piemont, tedy 12 Montferinas, opus 19. Mucia Clementiho. Hraje Howard Shelley.

To byl cyklus lidových tanců pro klavír, pojmenovaných podle místa svého původu, Montferratu, v italském regionu Piemont, tedy 12 Montferinas, opus 19. Mucia Clementiho. Hrál Howard Shelley.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Následujícím časem vysílání vás bude provázet autor výběru hudby Rafael Brom. Nejprve uslyšíte sonátu pro housle a klavír číslo 2 Bohuslava Martinů. Hrají Hana Kotková a Simon Maligen.

To byla sonáta pro housle a klavír číslo 2 Bouslava Martinů. Hráli Hana Kotková a Simon Maligen. A program bude pokračovat orchestrální hudbou. Uslyšíte slováckou suitu opus 32 Vítězslava Nováka. Hraje Pražská komorní filharmonie, řídí Jiří Bělohlávek.

Pražská komorní filharmonie, kterou řídil Jiří Bělohlávek, hrála slováckou suitu opus 32 Vítězslava Nováka. Z komorní hudby Františka Vincence Kramáře, Kromera, kdysi kapelníka císařské dvorní kapely a dvorní skladatel ve Vídni, jsem vybral kvintet pro flétnu, housle, dvě violy a violončelo D-dur, opus 49. Hrají Bruno Mayer, flétna, a Stamicovo kvarteto.

0: Flétnista Bruno Mayer a Stamicovo kvarteto hráli kvintet pro flétnu, housle, dvě violy a violončelo D-dur, opus 19. Františka Vincence Kramáře Kromera.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Josef Bohuslav Förster, další autor programu, komponoval v mnoha žánrech hudby. V oboru koncertantních skladeb je ale jeho odkaz skromný. Zanechal dva houslové a jeden violončelový koncert a kapričo pro flétnu s komorním orchestrem. Dnes jsem vybral jeho druhý koncert pro housle a orchestr D-moll opus 104. Solo má Ivan Ženatý, filharmonii BBC řídí Jiří Bělohlávek.

Ivan Ženatý a Filharmonie BBC s dirigentem Jiřím Bělohlávkem hráli koncert pro housle a orchestr číslo 2 d-moll opus 104 Josefa Bohuslava Förstera. Následující skladbu jsem vybral z odkazu fenomenálního pianisty raného romantismu Jana Ladislava Dusíka. Bude to sonáta F-dur opus 65 pro flétnu, violončelo a klavír. Hrají Clive Conway, flétna, Christine Shillitoe, violončelo a Christine Crochot, klavír.

0: To byla sonáta pro flétnu, violončelo a klavír F-dur, opus 65. Jana Ladislava Dusíka. Hráli Clive Conway, flétna, Kristýne Šilitou, violončelo a Christine Groschow, klavír.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Ve vysílání je stále s vámi autor výběru hudby Rafael Brom. Druhá symfonie B-dur Antonína Dvořáka měla pohnutý osud. Byla dokončena počátkem října roku 1865 a premiéru měla v březnu 1888. Bylo to dva roky před osmou symfonií a po 23 letech po ukončení první verze jejího rukopisu. Symfonii číslo 2 B-dur opus 4 Antonína Dvořáka hraje Česká filharmonie. Řídí Václav Neumann.

Dechové kvinteto Akademia hrálo serenádu Indis pro dechové kvinteto českého skladatele klasicismu Václava Vincenta Maška.

0: Dechové kvinteto Akademia hrálo Serenádu in Dis pro dechové kvinteto českého skladatele klasicismu Václava Vincenta Maška.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Ke konci koncertní řady, kterou připravil Rafael Brom, uslyšíte hudbu k Shakespeareovi, suitu pro orchestr od Viléma Blotka. Hraje symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, řídí Libor Hlaváček.

Tak to byla suita pro orchestr s názvem Hudba k Shakespeareovi od Viléma Blotka. Hrál symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK. Řídil Libor Hlaváček. A ještě drobná skladba z odkazu Karla Stamice, syna slavného hudebního genia Jana Václava Stamice, zakladatele Mannheimské kompoziční a interpretační školy. Bude to kvartet pro klarinet, housle, violu a violončelo, A-dur, opus 14. Hrají Filip Cooper, klarinet, Thibaut Vie, housle, Noel Santos, viola a Filip Ferret, violončelo.

0: Dobrý den, vážení posluchači. Dnes budeme v našem pořadu na návštěvě u paní Jany Žvadlenkové, první hornistky Symfonického orchestru Českého rozhlasu, dámy s bohatými zahraničními zkušenostmi, jak solovými, tak komorními, tak orchestrálními. A ta bude pro nás vybírat skladby, které má ráda a které ji provázely životem. Dobrý den, paní Žvadlenková.
1: Dobrý den.
0: Čím začnete? Začnete vašemi hudebními začátky nebo padnete rovnou do nějaké oblíbené skladby?
1: Já bych asi začala něčím slavnostním, slavnostního rázu. A sice žestivým souborem Pražské konzervatoře, kde se ke mně váže jedna osoba, a sice můj manžel, který tam tehdy hrál a vyhráli pod vedením pana profesora Tilšara Concerto Bohemia v roce 2004. A byl by to Musorský obrázky z výstavy.

0: Tak to jsme na stanici Český rozhlas Dédor poslouchali Musorgského obrázky z výstavy. Několik částí, tak jak je pro nás vybrala paní Jana Švarlenková, u které jsme dnes na návštěvě, a jak je hrál žesťový soubor Pražské konzervatoře. To byl vlastně záznam z koncerta Bohemia v roce 2004, vidíte, takže to byla liveka.
1: Ne, bylo to soutěžní nahrávka.
0: Která potom došla toho ocenění.
1: Ano, přesně tak.
0: Vy jste teď uvedla, že v tom ansámblu s vámi hraje váš dnešní manžel. Jak vy jste se vůbec dostala k hudbě? Že se potom muzikanti potkávají, to se tak občas stává, ale jak jste začínala?
1: Tak u nás v rodině byla muzika vždycky to nejdůležitější. Musím říct, že když jsem se narodila, že asi už bylo jasné, že to mě bude muzikant, protože tatínek je ze 4 sourozenců, kteří se všichni hudbě věnovali, a my jsme od malička k té hudbě tíhli i s mým bratrem, a vlastně díky šikovné paní učitelce v Sezimově Ústí, Šárce Kvičínské, u které studoval i Ondřej Vrabec, vlastně nynější solohornista České filharmonie, tak mě ten lesní rok začal bavit strašným způsobem, a tím pádem jsem během roka a půl se naučila i pod vedením pana Tilšara k přijímacím zkouškám ten základní repertoár, a potom už jsme se v Praze setkali a pracovali jsme spolu 6 let na Pražské konzervatoři, kde jsem právě se potkala i s mým manželem. Tehdy jsme spolu hráli v žestivém kvintetu pod vedením pana profesora Antonína Weigla, a tam už ty první jiskřičky u toho hraní začaly přeskakovat a nakonec jsme se vzali.
0: Ten Beethovenův sextet, tady jak se dívám, že máte připravený, ten hraje kdo? Čí je to nahrávka?
1: Tak to je nahrávka bratrů Tilšarů. A několik těch vlastně nahrávek, které budu pouštět s těmi bratry Tilšarovými, je z archivu pana profesora. A celý tenhle pořad vlastně jsem chtěla věnovat těmto dvou osobnostem, protože pan profesor Bedřich Tilšar letos vlastně slaví významné životní jubileum. V tom sextetu jsou 2 horny, housle, viola a cello. A je to pod vedením pana dirigenta Libora Peška a hraje Dvořákův komorní orchestr.
0: A je to tedy Beethovenův sextet pro lesní rohy, 2 housle, violu a cello.
1: Přesně tak.

0: Právě teď na stanici Český rozhlas D-dur dozněl sextet Ludwiga van Beethovena Sextet S-dur pro dva lesní rohy,
1: dvoje housle, violončelo.
0: Hráli Zdeněk a Bedřich Tylšarové a Dvořákův komorní orchestr, který řídil Libor Pešek, a vybírala první hornistka symfonického orchestru Českého rozhlasu Jana Švadlenková, u které jsme dnes s Českým rozhlasem D-dur na návštěvě.
1: Dál jsem si nachystala nahrávku Michaela Haydna Adagio a Allegro pro altový trombon a lesní roh. Je to docela náročný part pro ten altový trombon, je to velmi exponované. A s nápadem natočit to přišel můj kolega ze Sočru, pan Pavel Čermák, který se mě zeptal, jestli bych měla chuť, že je to teda trošku náročné, ale že by si to rád zkusil zahrát. Takže jsme začali zkoušet a nejen, že jsme si zahráli toto na koncertě v Děčíně v Ústí nad Labem, ale i jsme to natočili právě se Sočrem a bylo to pro mě neuvěřitelná inspirace, protože Pavel strašně rád zkouší a je perfekcionista a hodně pracuje s detailama, takže těch hodin na zkouškách bylo opravdu dost. Zažili jsme i dost legrace, jak jistě víte, Pavel Čermák je komik, takže to k tomu mám velmi příjemné vzpomínky a myslím si, že nahrávka se povedla.
0: A symfonický orchestr Českého rozhlasu řídí Petr Veronský.

0: Takže to bylo Adagio a Allegro Michaela Haydna, tak jak je hráli Pavel Čermák na altový trombón a Jana Švadlenková na lesní roh. Jana Švadlenková pro nás dnes vybírá ze svých oblíbených nahrávek. Vlastně jste sáhla všechno do žesťové a dechové literatury, ale ono je to pochopitelné.
1: Ano, je to tak, máte pravdu, a když to není vyloženě jenom o dechových nástrojích, tak v těch symfonických, které jsem vybrala, mají ty dechové taky velkou roli, mají tam třeba sola nebo tak, a tak dále. Dalším programem by byla komorní hudba, a sice skladba pro dechový kvintet. Ten dechový kvintet se jmenuje Akademia Wind Quintet Prague a v tom kvintetu hraje mimo jiné na lesní roh František Pok, který vlastně může za to, že jsem dnes v Sočru, protože on byl tou osobou, která, když jsem se vrátila z těch německých let, z těch studií a z toho angažmá v Drážďanech, tak jsem se vrátila do Čech a on mě začal angažovat na, jak říkáme my, na kšefty, občas nějaké natáčení nebo koncert a říkal mi, ty Jano, a nechtěla bys někdy zkusit si zahrát u nás v rádiu, občas tam scháníme hornu, tak jsem si občas přišla zahrát i do Sočru a vlastně potom shodou náhod se stalo, že byl vypsaný konkurs na tu první hornu a já tenkrát s velkýma obavama, protože vím, že ta pozice první horny je náročná nejenom fyzicky to všechno utáhnout, ale i po psychické stránce, že ta soula jsou někdy opravdu nepříjemná. Ale on byl tím, co mě namotivoval a dodal mi kuráže, takže vlastně proto jsem ho i vzala sebou s jeho kvintetem, protože díky němu jsem vlastně tady. Uslyšeli bychom od nich úpravu Netopíra od Johanna Strause.

0: Tak to byl Strausův netopír, tak jak ho hrál dechový kvintet Akademia Wind Quintet, víte?
1: Ano.
0: To už se ptám Jany Švarlenkové, která pro nás dnes na stanici Český rozhlas D-dur vybírá ze svých oblíbených nahrávek. Vy jste teď připomněla návrat z Německa, z Drážďan. Jak vlastně šla ta vaše životní cesta? To, že jste se seznámila s panem profesorem Bedřichem Tilšerem, už jste uvedla. U něho jste potom studovala na konzervatoři, pak jste studovala u Zdenka Tilšera na Akademii muzických umění. Souběžně v Berlíně, k tomu možná budete chtít ještě potom něco říct. A pak jste vlastně nějakou dobu žila v cizině a působila u zahraničních orchestrů.
1: Je to tak, já jsem v tom Berlíně začala studovat současně, jak jste říkala, s tou akademií tady v Praze a po půl roce studia u pana profesora Dalmana jsem udělala konkurs do Komorní filharmonie v Brémách. Získala jsem tam angažmá, 2 roky jsem tam hrála druhou hornu v Komorní filharmonii a po těch 2 letech jsme cítili, jak já, tak ta moje kolegyně, která hrála první hornu, že bych stejně raději hrála ty vyšší rejstříky a že mám ráda prostě ty sola a hlavně větší orchestr. Tohle to byla Komorní filharmonie. No a především jsem neměla hotové své studium a pořád jsem stejně do toho Berlína utíkala zpátky z těch Brém i do Prahy vlastně jsem se vracela. Takže jsem v Brémách skončila a do roka nebo 2 jsem se dostala jako praktikantka do Staatskapelle v Drážďanech. No, kde mě to samozřejmě fascinovalo, nejenom divadlo jako takové, ale výborní hráči a především i

0: Fabio Luisi a taky ho tady jednou dneska pustíme. No ale pořád se mi potom domově stýskalo, takže 6 let bylo nádherných v zahraničí, ale i kvůli mýmu přítelovi vlastně tehdejšímu jsem se vrátila zpět a vdala jsem se a zase jsem si začala dělat, dokončila jsem si to vzdělání, udělala jsem si doktorát, začala, vlastně jsme si založili rodinu mezi tím vším, to jsme vlastně vychovali 2 děti ještě do toho a když bylo malý asi necelý 3 roky, tak jsem se připravovala na konkurzy a klaplo to do toho Sočru, takže vlastně pod kočárku rovnou na první hornu.
1: Takže to jste musela být dobře vybavená od pánu profesoru Tilšaru.
0: Ano, samozřejmě, tam mě vybavili tou prací do detailu a hlavně tou houževnatostí a myslím, že od jak živa mám v sobě takovou tu píli, takže se tohle to podařilo. Další skladba bude dvojkoncert od Josefa Fialy pro 2 lesní rohy a zahráli by nám to bratři Tilšarovi. S doprovodem Pražského komorního orchestru pod vedením Libora Hlaváčka.

0: Na stanici Český rozhlas D-dur jsme teď právě vyslechli koncert pro dva lesní rohy Josefa Fialy, tak jak ho hráli bratři Telšarové a Pražský komorní orchestr, který řídil Libor Hlaváček. A je tak, jak pro nás vybrala paní Jana Švadlenková, první hornistka Symfonického orchestru Českého rozhlasu, u které jsme dnes s Českým rozhlasem D-dur na návštěvě. Kam půjdete dál? Od Fialy?
1: Od Fialy a od Telšarů bych se ráda dostala do Berlína k Dalmanovi. Dalman, Christian Dalman byl můj profesor na Berlínské univerzitě a vybrala jsem Braniborský koncert s barokním orchestrem Akademie für Alte Musik Berlin, kde vlastně hrajou pánové na dobové nástroje, na naturhorny, a pan profesor Dalman mě taky k tomuto nástroji přivedl. Mimo jiné jsem během studia se naučila hrát na tyto dobové horny a na této nahrávce uvidíte, jak prostě pořádně znějí ty staré lesní rohy, jsou to ty naturhorny, a pan profesor Dalman tam hraje první hornu. Takže je to Johann Sebastian Bach, Braniborský koncert číslo 1 a Akademie für Alte Musik Berlin.

0: Ve výběru Jany Švarlenkové, u které jsme dnes s Českým rozhlasem Dédor na návštěvě, jsme poslouchali první braniborský koncert Johanna Sebastiana Bacha, tak jako hrála Akademie für Alte Musik Berlin, a v té akademii hrál první lesní roh bývalý profesor Jany Švarlenkové na Berlínské akademii, pan Christian Dahlmann. A samozřejmě to bylo na dobové nástroje.
1: Tak a od Bacha bych se dostala k Mozartovi, a sice k jeho hudebnímu žertu, který natočili zase páni Tilšarové s komorním orchestrem Dvořákova pod vedením Libora Peška. Jsou tady ty hornové party velmi exponované, takže posluchači uslyší, co vše se dá na ty lesní rohy podniknout.
0: Ono to působí jako žert, jako hudební žert, ale je to těžké zahrát. Hrála jste to někdy?
1: Nehrála jsem to, musím se přiznat, že ne, ale ono je to lepší to poslouchat, ono z toho takhle nebolí ta pusa. A famózní Zdeněk Tilšar, který by nebyl tak famózní, kdyby tak famózně nehrál druhou hornu, Petřich Tilšar, takže vynikající věc.
0: A Dvořákův komorní orchestr řídí Libor Pešek.

0: To byl Mozartův hudební žert, tak jak ho hráli bratři Telšarové, Zdeněk Telšar a Bedřich Telšar, spolu s Dvořákovým komorním orchestrem zařízení Libora Peška. Svoje oblíbené nahrávky pro nás dnes vybírá paní Jana Švadlenková, první hornistka Symfonického orchestru Českého rozhlasu, která se věnuje i pedagogické činnosti a zasedá v hudebních porotách a tak dále a tak dále.
1: Dalším kouskem, který jsem vybrala, je 7. symfonie od Ludvíka van Beethovena v podání Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, kde jsem pár let působila a pod taktovkou Paavo Järvi. Tento člověk, tento dirigent byl pro mě něčím neuvěřitelným. Vlastně do té doby byl šéfdirigentem mladý Daniel Harding v Brémách a Paavo Järvi přišel těsně před mým odchodem, když já jsem v Brémách končila, a tam jsem poprvé zažila jak na zkouškách, tak na koncertech, že on vlastně moc nemluvil. Ono stačilo se pozorně dívat na ty jeho gesta, on měl úžasné ruce a vlastně on nemusel vůbec nic říct. On to ukázal, anebo to tou mimikou tak těm lidem vysvětlil, že ty zkoušky probíhaly úžasně hladce. To už opravdu něco muselo být, když on zastavil a něco nám tam vytkl nebo něco o něco poprosil. Ale s ním byla fantastická práce. A tato nahrávka teda vznikla, až když já jsem odešla z orchestru, tam už nehraju, ale ráda bych ji pustila, protože mi přijde jeho podání fenomenální.
0: Takže je to Beethoven 7. symfonie.
1: Je to Beethoven 7. symfonie a Deutsche Kammerphilharmonie Bremen pod vedením Paavo Järvi.

0: Tak to byla Beethovenová 7. symfonie, tak jak ji hrála komorní filharmonie s Brem s dirigentem Pavlem Jervim. A vybírá Jana Švarlenková, solohornistka symfonického orchestru Českého rozhlasu. Takže zase horny.
1: Ano, pro změnu tady máme horny, máme tady zase skvělé tilšary, ale vzali si na pomoc ještě 4 skvělé pány a natočili od Francouza do Prata sextet. Je to neuvěřitelně virtuózní věc. Každý pár si myslím, že se tam mohl, jak říkáme, vyřádit. A lesní rohy hrajou pánové Zdeněk Tilšar, Bedřich Tilšar, Zdeněk Divoký, Jiří Havlík, Rudolf Beránek a Jindřich Petráš.

0: Na stanici Český rozhlas D-dur jsme poslouchali velký sextet C-dur François Doprata. Hráli členové sekce lesních rohů České filharmonie Zdeněk Tylšar, Bedřich Tylšar, Zdeněk Divoký, Jiří Havlík, Rudolf Beránek a Jindřich Petráš. A Dopratův sextet pro nás dnes vybrala Jana Švarlenková, solohornistka Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
1: Další skladbou bude Alpská symfonie od Richarda Strause v podání Staatskapelle Dresden. Tato nahrávka vznikla, když já jsem v tomto orchestru působila jako praktikantka a mohla i pod taktovkou Fabia Luisi hrát. Období v tomto orchestru vlastně pro mě znamenalo strašně moc, protože to byla moje první zkušenost s divadlem. Do té doby jsem hrála jenom v symfoniácích nebo v komorních orchestrech, ale vlastně to spojení té hudby s tím, co se odehrává nahoře, ten zpěv nebo balet, tak si myslím, že tam to moje hudební cítění teprve opravdu dozrálo a opravdu se mi někdy stalo, když hrála Boéma nebo nějaký takový krásný opery, že jsem i uronila, protože to byla taková nádhera a nemůžu na to dodnes zapomenout, jak strašně se mi to líbilo. A Fabio Luisi byl úžasný muzikant, samozřejmě trošku přísnější pán, ale tahle nahrávka je taky fantastická, kolegové žestiaři samozřejmě zase tam excelují a ráda bych to posluchačům také zprostředkovala. Takže zazní Alpská symfonie v podání Staatskapelle Dresden a pod taktovkou Fabia Luisi.
0: Takže moc děkujeme a těšíme se na shledanou zítra.
1: Já také moc děkuji a těším se. Na shledanou.

0: Alpskou symfonii Richarda Strause hrála Staatskapelle Dresden, řídil Fabio Luisi. I zítra na návštěvu za Janou Švadlenkovou zve Jana Vašatová. Naschledanou.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Od mikrofonu stanice D-dur zdraví Lukáš Hurník a nabízí zcela netématický výběr hudby napříč hudebními slohy. Budou to skladby Vranického, Bizeta, Šice, Berwalda, Dvořákovy písně v nové nahrávce Ester Pavlů, dále skladby Chopina, Bacha a Martinů. Pavel Vranický, symfonie A-dur, opus 16 číslo 2, má 4 věty, hraje Komorní filharmonie Pardubice, řídí Marek Štylec.

0: Poslouchali jsme symfonii A dur opus 16 Pavla Vranického, komorní filharmonii Pardubice řídil Marek Štylec.
1: Český rozhlas D dur.
0: Melodie z Bizetovy Carmen patří k nejupravovanějšímu hudebnímu materiálu vůbec. Toto koncerto pro kytaru a orchestr na témata Carmen napsal skladatel a dirigent slovenského původu žijící v Americe Peter Breiner. Hrají Norbert Kraft na kytaru, Polish National Radio Symphony Orchestra Katovice řídí autor skladby Peter Breiner.

Heinricha Schütze máme spojeného s protestantskou duchovní, jaksi éterickou hudbou, ale on se nevyhýbal ani světským madrigalům, jak bylo v renesanci i té pozdní obvyklé. Bude jich celkem 19. Zpívá soubor Sete voči, dirigent sboru a instrumentálního souboru je Peter Koji.

0: Peter Coy řídil soubor Sete voči ve sbírce, tedy první knize madrigalů pro smíšené hlasy Heinricha Schütze.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Franz Berwald byl nesmírně talentovaný švédský skladatel, vlastně samouk, s o to většími nároky na orchestr. Za jeho života nebyl ve Skandinávii orchestr, který by jeho hudbu byl schopen kvalitně zahrát. Franz Berwald, Symphonie Capricieuse D-dur, má 3 věty, hraje symfonický orchestr švédského rozhlasu, řídí Roy Goodman.

0: Symfonický orchestr švédského rozhlasu, řízený Royem Goodmanem, zahrál symfonii Capricieuse D-dur France Berwalda.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Antonín Dvořák a jeho písně v národním tónu opus 73. Na nové nahrávce nám je představí Ester Pavlů a klavírista Charles Spencer.

0: Ester Pavlů spolu s Charlesem Spencerem provedli Dvořákův písňový cyklus v národním tónu, opus 73.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Friedrich Chopin, klavírní trio G-moll, opus 8, má čtyři věty. Hraje Chopinovo trio.

0: Chopinovo trio provedlo klavírní trio G-moll opus 8 Friderika Chopina.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Olivier Latry je statutární varhaník v Notre Dame v Paříži. Hraje hlavně modernější hudbu, Messiena a podobně. Bachovi, zdá se, se spíše vyhýbá, ale toto bude výjimka. Johann Sebastian Bach, Chacona z partity číslo 2 v transkripci pro varhany. Hraje Olivier Latry na varhany.

Martinův pátá symfonie vznikla v Americe v roce 1946. Bylo to po válce a Martinů stále odkládal plánovaný návrat do Československa. Je to jediná z jeho symfonií, která měla premiéru u nás, v České filharmonii, pod taktovkou Rafaela Kubelíka. My si tady poslechneme symfonii číslo 5 Bohuslava Martinů, má 3 věty, BBC Symphony Orchestra řídí Jiří Bělohlávek.

0: dozněla symfonie číslo 5 Bohuslava Martinů. BBC Symphony Orchestra řídil Jiří Bělohlávek.
1: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Pěkný den, milí posluchači. Začíná další pořad z cyklu věnovaného staré hudbě. Začíná speciální koncert s názvem Od Klaudia k Ludwigovi, který je věnovaný interpretaci na dobové nástroje nebo jejich repliky, s přihlédnutím k příslušné dobové maníře či stylu. Hudbu vybral Rafael Brom. Úvodní skladba pořadu patří odkazu italského komponisty Alessandra Stradelli, ale dnes to budou dvě jeho skladby, první je spíše miniatura. Je to symfonia pro housle, violoncello a basso continuo d-moll. Hraje Accademia per Musica, Andrea Fossa, violoncello a Francesco Roman, Teorba.

To byla symfonia pro housle, violončelo a basso continuo de mol od Alessandra Stradelli. Hrála Academia per Musica, Andrea Fossa, violončelo a Francesco Roman, teorba. A následuje kantáta pro soprán, dvoje housle a basso continuo, nazvaná Serenata, od stejného autora. Zpívá Elizabeth Scholl, soprán, hraje soubor Modo Antico, řídí Federico Maria Sardelli.

Sopranistka Elizabeth Scholl zpívala solo v serenátě od Alessandra Stradelli. Hrál soubor Modo Antico, který řídil Federico Maria Sardelli. Italskou barokní melodiku vystřídá v pořadu Staré hudby od Claudia Kludvigovi klasická kreace božského Amadea. Uslyšíte symfonii číslo 31 D-dur pařížskou od Wolfganga Amadea Mozarta. Hraje Akademie pro starou hudbu Berlín, řídí Bernard Fork.

0: Tak to byla symfonie číslo 31 D-dur pařížská od Wolfganga Amadea Mozarta. Hrála Akademie staré hudby. Řídil Bernhard Fork.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Posloucháte speciál staré hudby s názvem Od Klaudia k Ludvigovi. Pořad je věnovaný interpretaci na dobové nástroje nebo jejich repliky s přihlédnutím k příslušné dobové manýře či stylu. Hudbu vybral Rafael Brom. Následující skladbou je populární edukativně se tvářící kompozice s názvem Hudby mistr věrný, jak zní překlad originálního názvu Der Getreue Musikmeister od Georga Filipa Telemana. Z většího celku instrumentálních a vokálních skladeb dnes zazní lekce číslo 13 pro soprán a baso continuo. Má 4 části. Žig a mol pro housle podle Johanna Georga Pisendla, árii z opery Die verkehrte Welt, svět vzhůru nohama, dále suitu D-dur pro loutnu podle Barona a opět scénu z opery Svět vzhůru nohama. Zpívají Hans-Georg Wimmer, bas, a Martina Linz, soprán. Hrají členové souboru Kamerata Köln, Hajo Böss, housle, a Yasunori Imamura, loutna.

To byl výběr z kompozice pod názvem Hudby mistr věrný od Georga Filipa Telemana. Z většího celku instrumentálních a vokálních skladeb dnes byla na programu lekce číslo 13 pro soprán a baso continuo o čtyřech částech. Hráli členové souboru Kamerata Köln, Hajo Bes, housle, a Yasunori Imamura, loutna. Do kompletu severoněmecké hudby náleží také tvorba českého mistra melodramů Jiřího Antonína, tedy Georga Bendy. Do dnešního dílu speciálu jsem vybral jeho sonátu pro flétnu a čembalo. Třebaže flétnista András Kröpr nehraje na dobový, tedy postbarokní, ale soudobý nástroj. Na čembalo ho doprovází Bernhard Gilitzer.

0: Flétnista Andreas Kreper a čembalista Bernhard Gilitzer hráli sonátu G-dur od Jiřího Antonína Bendy.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Posloucháte pořad od Klaudia k Ludvigovi, který je věnovaný interpretaci skladeb staré hudby na dobové nástroje nebo jejich repliky, přihlédnutím k příslušné dobové maníře či stylu. Hudbu vybral Rafael Brom. Na programu je teď rozsáhlé dílo od Emilia de Cavalieriho. Je to operní oratorium o prologu a třech dějstvích Representazione di anima ed di corpo, tedy zobrazení duše a těla. Toto drama, zhudebněné ke zpěvu, složil Cavalieri s libretem Agostina Maniho. Premiéra se konala v únoru 1600 v oratoři Santa Maria in Valicella v Římě. Dílo je považováno za první barokní oratorium vzhledem k moralitě a mnoha parafrázím liturgie, ale stejně tak může být pojmenováno operou. Sám autor prohlásil, že je skutečným obroditelem řeckého stylu herectví se zpěvem, tedy opery, a vstupuje tak do konfrontace s operou Euridika Jacopa Perryho a Giulia Caciniho. Ta se oproti Cavalierimu dílu opozdila o 7 měsíců, ale zůstává fakt, že Perry napsal už v roce 1597 operu Daphne. Její partitura se ztratila, ale dochovalo se libreto o 455 slokách. Platí tedy, že Cavalieriho reprezentace je nejstarší dochovanou operou. Ať už to byl ten či onen komponista, či další, včetně Monteverdiho se svým Orfeem, všichni tvořili operu jako vzkříšení staré řecké tragédie, přesvědčení, že byla zpívána. Ale staří Řekové svá dramata deklamovali. Omylem tedy vznikl žánr, který se dočkal ohromné péče a pěstuje se už více než 400 let. Libretto reprezentace popisuje alegorický dialog mezi duší a tělem o zřeknutí se hmotných rozkoší ve prospěch duchovní spásy. Vystupují v něm jiné postavy jako čas, rozum, svět a anděl strážný. Kate Bolton ve své poznámce o nahrávce opery konstatuje, že Cavalieriho partitura je převážně dramaticky monodická, ačkoliv sbory, madrigaly a instrumentální čísla pomáhají měnit texturu. Je to hudební jazyk, který je notoricky obtížné oživit a l'arpeggiata si zaslouží veškeré uznání za realizaci, která je v souladu se skladatelovými záměry, ale zároveň má dostatek dramatu a barev, aby oslovila moderního posluchače. Tuto reflexi napsala Kate Bolton pro BBC Music Magazine v lednu roku 2012. A právě tuto zmíněnou nahrávku pro label Alfa dnes uslyšíte. V nahrávce opery Oratoria Zobrazení duše a těla od Emilia de Cavalieriho zpívají Marco Beasley, tenor, čas a tělo, Johannete Zome, soprán, duše, Jan von Elsake, tenor, rozum, Stephen McLeod, basbariton, rada a svět, Dominik Wyss, tenor, zábavný společník, Nikolas Achte, bariton, také zábavný společník, Nuria Rial, soprán, anděl strážný, Beatrice Majo Filip, mezzosoprán, nevěstka, a vokalisté souboru L'arpeggiata hraje instrumentální sekce souboru L'arpeggiata, řídí Kristýna Pluha.

0: Slyšeli jste operní oratorium o prologu a třech dějstvích Representatione di anima e di corpo, zobrazení či představení duše a těla od Emilia de Cavalieriho. Zpívali Marco Beasley, tenor, čas a tělo, Johannete Zome, soprán, jako duše, Jan von Elsake, tenor, rozum, Stephen McLeod, basbariton, rada a svět, Dominik Wyss, tenor, a Nicolas Achte, to byli zábavní společníci, dále Nuria Rial, soprán, anděl strážný, Beatrice Mayo Philip, mezzosoprán, nevěstka a vokalisté souboru L'Arpeggiata. Hrála instrumentální sekce souboru L'Arpeggiata, řídila Kristýna Pluha.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Program stanice pokračuje hudbou Josefa Haydna. Bude to smyčcový kvartet H-moll opus 33 číslo 1 podle Hobokenova katalogu oddíl 3 číslo 37. Šestici smyčcových kvartetů opus 33 psal Haydn v létě a na podzim roku 1781 pro vídeňského vydavatele Artaria. Tato sada má několik přezdívek, z nich nejběžnější je ruské kvartety, protože Haydn je věnoval ruskému velkoknížeti Pavlovi II. Možná, že všechny měli premiéru na Božího dvánoční roku 1781 ve vídeňském bytě vévodovy manželky, velkokněžny Marie Fjodorovny. Haydnův smyčcový kvartet H-moll opus 33 číslo 1 hraje kvarteto Chiaroscuro v překladu Šerosvit ve složení Alina Ibragimova a Pablo Hernán Benedí, housle, Emilie Hernlund, viola, a Claire Tyrion, violončelo. Kvartet, založený v roce 2005, hraje hudbu klasického a raně romantického období na střevové struny a historické smyčce.

To byl smyčcový kvartet H-moll opus 33 číslo 1 Josefa Haydna. Podle Hobokena oddíl 3 číslo 37. Hrálo kvarteto Chiaroscuro, Šerosvit. A následuje koncert pro varhany a orchestr A-dur od Georga Friedricha Händla. V jeho katalogu číslo 296. Hrají Simon Preston, varhany a The English Concert, tedy anglický koncert, řídí Trevor Pinnock.

Simon Preston, varhany a The English Concert, řídil Trevor Pinnock, hráli koncert pro varhany a orchestr A-dur od Georga Friedricha Händla, číslo 296 v katalogu jeho skladeb.

Dnešní díl speciálu Staré hudby od Claudia Kludvigovi uzavře Capriccio pro klavír e-moll opus 47 číslo 1 od Mucia Clementiho. Na dobové pianoforte hraje Edoardo Torbianelli.

To bylo Capriccio pro klavír e-moll opus 47 číslo 1 od Mucia Clementiho. Na dobové pianoforte hrál Eduardo Torbianelli. Speciálem staré hudby od Claudia Kludvigovi vás provázel Rafael Brom.

umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Dobrý den, milí posluchači. Na stanici D-dur vás vítá Robert Škarda, autor a průvodce následujícím vysílacím blokem, který nabídne hudbu komorní, orchestrální i vokální, komponovanou v 19. a 20. století. Těšit se můžete například na kompozice Artura Piazzoli, Paula Hindemitha, Almy Mahlerové nebo Leonarda Bernsteina. Na samotný úvod necháme zaznít operní hudbu. Jejím autorem je italský skladatel Amilcare Ponchielli, vedle Verdiho jedna z vůdčích osobností italské opery 19. století. Svou nejslavnější operu La Gioconda napsal Ponchielli na libretto Arriga Boita, které vzniklo na motivy hry Viktora Iga Angelo Tyran z Padovy. Děj opery, jejíž premiéra proběhla roku 1876 v Miláně, se odehrává v 17. století v Benátkách a líčí dramatické osudy hlavních postav milostného trojúhelníku Giocondy, Laury a Enza. Nyní zazní slavná árie Enza Grimaldiho ze druhého dějství Cielo e mar, nebe a moře. Zpívá tenorista Luciano Pavarotti, hraje New Philharmonia Orchestra, řídí Leone Maggera.

Tenorista Luciano Pavarotti a New Philharmonia Orchestra pod vedením Leona Maggeri přednesli árii Cello e Mar ze druhého dějství opery La Gioconda od Amilcare Ponchielliho. Nyní se v čase posuneme o více než 100 let dopředu, do roku 1989, a vydáme se do Argentiny. Na programu je skladba od Astora Piazzolly. Jehož tvorba je v každém detailu protchnuta argentinským tangem a jeho uměleckou stylizací. Od autora, který je považován za průkopníka stylu nového tanga, Tango Nuevo, zazní pětidílná svita s názvem Five Tango Sensations, pět pocitů tanga, kterou si poslechneme ve verzi pro bandoneon a smyčcový orchestr. Na bandoneon, jeden z druhů knoflíkové tahací harmoniky užívané v argentinském folkloru, se představí Ital Cesare Chiacchiaretta. Chorvatský filharmonický orchestr řídí Miran Vaupotić.

0: Cesare Chiacchiaretta na bandoneon za doprovodu chorvatského filharmonického orchestru s dirigentem Miranem Vaupotičem přednesl svitu Pět pocitů tanga od Astora Piazzolly.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Milí posluchači, na stanici D-dur v tuto chvíli ještě zůstaneme u hudby 20. století. Opustíme však argentinské tango a obrátíme pozornost ke stylu přísného neoklasicismu. Takový způsob vyjadřování je typický pro Paula Hindemitha, německého skladatele a všestranného hudebníka. Sám uměl hrát na několik nástrojů – violu, housle, klavír, fagot, violončelo i bicí. Proto nepřekvapí, že se jim věnoval také kompozičně. Téměř všem nástrojům symfonického orchestru napsal sonátu. Tou úplně poslední byla sonáta pro tubu a klavír z roku 1955. Pro netypický solový instrument vytvořil kompozici, která se v dalších letech stala jeho zásadním repertoárovým kusem. Hindemith v tříveté sonátě osvědčil svůj smysl pro osobité melodie a cit pro specifický zvuk i technické možnosti nástroje. Sonáta je energická a rytmicky živá. Oba nástroje, tuba i klavír, se rovnoměrně podílejí na přednesu melodií i protihlasů. Hraje švédský tubista Michael Lind a americký klavírista Steven Harloss.

Tubista Michael Lind a klavírista Steven Herlos dohráli sonátu pro tubu a klavír Paula Hindemitha. Milí posluchači, na stanici D-dur máte naladěn výběr ze skladeb klasické hudby 19. a 20. století. Pořadem vás provází jeho autor Robert Škarda. Nyní dostane prostor solový klarinet s orchestrem a hudba z počátku 19. století. Jejím autorem je německý skladatel a vynikající houslista světového věhlasu Louis Spohr, který stylově balancoval mezi klasicistní uměřeností a svobodomyslnějším romantickým vyjadřováním. V koncertantním žánru se zaměřoval především na tvorbu pro svůj nástroj. V jeho odkazu však najdeme i 4 klarinetové koncerty. Z roku 1810 pochází koncert číslo 2 Es-dur opus 57, jehož partituru teď necháme rozeznít. Podobně jako ostatní Spohrovy klarinetové opusy byl psán pro klarinetistu Simona Hermstedta. U solového partu se v tuto chvíli představí Angličan Julian Bliss za doprovodu Akademie svatého Martina, kterou bude řídit Kenneth Sillitoe.

Klarinetista Julian Bliss za doprovodu Akademie svatého Martina dohrál druhý klarinetový koncert Luise Spohra. Na stanici D-dur obrátíme v následujících minutách pozornost k tvorbě jedné z nejvýraznějších osobností hudby 20. století, skladateli a dirigentovi Leonardu Bernsteinovi. Zazní tři taneční epizody pro orchestr z muzikálu On the Town. Základem tohoto broadwayského hudebního divadla byl příběh tří námořníků v New Yorku, který Bernstein poprvé zpracoval v hudbě k baletu Fancy Free z roku 1944 na objednávku choreografa Jeroma Robinsona. Ve stejném roce měl premiéru i muzikál On the Town. O rok později Bernstein vybral tři části z muzikálu ke koncertnímu provedení. Pod Bernsteinovou taktovkou nám je zahraje Izraelský filharmonický orchestr.

Na stanici D-dur dozněly tři taneční epizody z muzikálu On the Town Leonarda Bernsteina. Na nahrávce z roku 1982 jsme slyšeli izraelský filharmonický orchestr pod taktovkou autora. Milí posluchači, na programu je nyní vokální hudba počátku 20. století. Budou to písně pocházející z odkazu Almy Mahlerové, rakouské skladatelky, autorky memoáru a v době vzniku písní manželky Gustava Mahlera. Cyklus Vier Lieder vznikl kolem roku 1901 a skladatelka v nich zhudebnila texty německých básníků svých současníků. Cyklus, který byl vydán roku 1915 vídeňským nakladatelstvím Universal, zaspívá sopranistka Christiana Hegman, kterou doprovodí klavírista Ronald Pentinen.

0: Sopranistka Christian Hegman a klavírista Ronald Pentinen přednesli 4 písně od Almy Mahlerové.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Vážení a milí posluchači, v tuto chvíli vás na stanici D-dur zvu k poslechu jednoho z ikonických děl symfonického repertoáru dneška. Budou to proslulé obrázky z výstavy Svita o 10 částech Modesta Petroviče Mussorgského. V roce 1874 napsal ruský skladatel tuto svitu původně pro klavír pod dojmem smrti architekta a malíře Viktora Hartmana a také výstavy jeho kreseb, kterou po jeho skonu Mussorgský sám spolupořádal. Obrázky z výstavy jsou propojeny melodií promenády. Další části střídají hravý a i majestátní charakter. Cyklus by se v klavírní podobě zřejmě neprosadil tak, jako to dokázala jeho orchestrální verze. V roce 1922 se partitury chopil Maurice Ravel, který ji instrumentoval pro velký orchestr. Ravelova orchestrace se stala slavnou. Pouze v době druhé světové války, kdy patřil Ravel k zakázaným autorům, hrála se na rozhlasových vlnách tehdejšího radiožurnálu instrumentace dirigenta Václava Smetáčka. My si můžeme za okamžik poslechnout originální Ravelovu verzi Mussorgského cyklu. Bude hrát rozhlasový symfonický orchestr ORF z Vídně pod taktovkou Cornelia Maestra.

Rozhlasový symfonický orchestr ORF zařízení Cornelia Maestra dohrál obrázky z výstavy Cyklus Modesta Petroviče Musorgského v orchestraci Maurice Ravela. Milí posluchači, na stanici D-dur v následujících 13 minutách vyměníme mohutný zvuk orchestru za jemné komorní písně pro zpěv a klavír a nahlédneme do tvorby anglického klasika hudby 20. století Benjamina Britna. V roce 1947, v době, kdy se Britten zabýval i tvorbou rozsáhlejších vokálních děl, zkomponoval cyklus pěti písní Kouzlo u kolébavek. Písně autor napsal na texty pěti různých básníků pro mezzosopranistku Nancy Evansovou. Různorodost textů nabízí i rozmanitou hudbu. Britnův cyklus Kouzlo u kolébavek opus 41 si poslechneme z nedávno vydané nahrávky mezzosopranistky Markéty Cukrové a klavíristy Ivo Kahánka.

0: Kouzlo u kolébavek, cyklus písní Benjamina Britna z roku 1947, přednesly mezzosopranistka Markéta Cukrová a klavírista Ivo Kahánek.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Milí posluchači, na stanici D-dur Českého rozhlasu vás výběrem hudby 19. a 20. století stále provází Robert Škarda. Šavlový tanec, lyrický duet, tanec děvčátek, procitnutí a tanec Ajši, ukolébavka a lezginka. To je výběr pěti částí z baletní svity Gajané od nejznámějšího arménského skladatele 20. století Arama Chačaturjana, který vám nyní nabízím k poslechu. Premiéra později slavného baletu se konala v roce 1942. O rok později vytvořil skladatel z hudby k tomuto baletu hned tři orchestrální svity. Výběr z Chačaturjanových svit nám zahraje Státní filharmonie Brno v nastudování Jiřího Bělohlávka.

Státní filharmonie Brno pod taktovkou Jiřího Bělohlávka zahrála výběr ze svit z baletu Gajané a Rama Chačaturjana. Milí posluchači, na stanici D-dur je pro vás v následujících 40 minutách připravena nahrávka rozsáhlejší komorní kompozice. Jejím autorem je německý skladatel první poloviny 20. století Hans Pfitzner. Z jeho 11 skladeb komorního žánru si poslechneme kvintet pro dvoje housle, violu, violončelo a klavír C-dur opus 23. Dílo autor napsal v roce 1908 během působení ve funkci ředitele Štrasburské konzervatoře. Pfitzner hudebně vyšel z německé tradice a dokonce se můžeme dočíst, že takové dílo by mohl napsat Johannes Brahms, pokud by žil v roce 1908. Pfitznerova hudba je však nejen brámsovská, ale v některých momentech i značně disonantní a náladově kontrastní. Drama a gradace až symfonické povahy střídají klid a melancholie. Čtyřvětý kvintet C-dur opus 23 Hanse Pfitznera zahrají členové souboru Consortium Classicum.

0: Členové souboru Konzorcium Classicum dohráli kvintet pro dvoje housle, violu, violončelo a klavír C-dur opus 23 od Hanse Pfitznera.
1: Český rozhlas D-dur. Klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Na závěr tohoto vysílacího bloku je na programu jedno z vrcholných děl houslového repertoáru 20. století, a to v podání špičkových interpretů. Autorem skladby je Igor Stravinsky, jeden z nejvýznamnějších skladatelů 20. století. Sám ovšem housle neovládal a k realizaci svého houslového koncertu se odhodlal až na podnět amerického skladatele a diplomata Blaira Fairchilda. Ten skladbu objednal pro mladého polského houslistu Samuela Duškina. Duškin při tvorbě se Stravinským posléze úzce spolupracoval. Premiéra díla, která byla přenášena rozhlasem, se konala v roce 1931 v Berlíně. Nedlouho poté provedl Duškin dílo poprvé také v Americe, a to za doprovodu Bostonského symfonického orchestru a Sergeje Kusevického. V tuto chvíli zazní čtyřvětý Stravinského koncert také v podání Bostonského orchestru, a to pod taktovkou Seiji Ozawy. Solový part přednese legendární izraelsko-americký houslista Itzhak Perlman.

Houslista Itzhak Perlman a Bostonský symfonický orchestr zařízení Seiji Ozawy provedli koncert pro housle a orchestr D-dur Igora Stravinského. Touto skladbou končí na stanici D-dur výběr hudby, který pro vás připravil a slovem provázel Robert Škarda. Přeji dobrý poslech dalšího vysílání.

0: Dobrý den, vážení posluchači. Dnes budeme v našem pořadu na návštěvě u paní Jany Žvadlenkové, první hornistky Symfonického orchestru Českého rozhlasu, dámy s bohatými zahraničními zkušenostmi, jak solovými, tak komorními, tak orchestrálními. A ta bude pro nás vybírat skladby, které má ráda a které ji provázely životem. Dobrý den, paní Žvadlenková.
1: Dobrý den.
0: Čím začnete? Začnete vašemi hudebními začátky nebo padnete rovnou do nějaké oblíbené skladby?
1: Já bych asi začala něčím slavnostním, slavnostního rázu. A sice žestivým souborem Pražské konzervatoře, kde se ke mně váže jedna osoba, a sice můj manžel, který tam tehdy hrál a vyhráli pod vedením pana profesora Tilšara Concerto Bohemia v roce 2004. A byl by to Musorský obrázky z výstavy.

0: Tak to jsme na stanici Český rozhlas Dédor poslouchali musorgského obrázky z výstavy. Několik částí, tak jak je pro nás vybrala paní Jana Švarlenková, u které jsme dnes na návštěvě, a jak je hrál žesťový soubor Pražské konzervatoře. To byl vlastně záznam z koncerta Bohemia v roce 2004, vidíte, takže to byla liveka.
1: Ne, bylo to soutěžní nahrávka.
0: Která potom došla toho ocenění.
1: Ano, přesně tak.
0: Vy jste teď uvedla, že v tom ansámblu s vámi hraje váš dnešní manžel. Jak vy jste se vůbec dostala k hudbě? Že se potom muzikanti potkávají, to se tak občas stává, ale jak jste začínala?
1: Tak u nás v rodině byla muzika vždycky to nejdůležitější. Musím říct, že když jsem se narodila, že asi už bylo jasné, že to mě bude muzikant, protože tatínek je ze 4 sourozenců, kteří se všichni hudbě věnovali, a my jsme od malička k té hudbě tíhli i s mým bratrem, a vlastně díky šikovné paní učitelce v Sezimově Ústí, Šárce Kvičínské, u které studoval i Ondřej Vrabec, vlastně nynější solohornista České filharmonie, tak mě ten lesní rok začal bavit strašným způsobem, a tím pádem jsem během roka a půl se naučila i pod vedením pana Tilšara k přijímacím zkouškám ten základní repertoár, a potom už jsme se v Praze setkali a pracovali jsme spolu 6 let na Pražské konzervatoři, kde jsem právě se potkala i s mým manželem. Tehdy jsme spolu hráli v žestivém kvintetu pod vedením pana profesora Antonína Weigla, a tam už ty první jiskřičky u toho hraní začaly přeskakovat a nakonec jsme se vzali.
0: Ten Beethovenův sextet, tady jak se dívám, že máte připravený, ten hraje kdo? Čí je to nahrávka?
1: Tak to je nahrávka bratrů Tilšarů. A několik těch vlastně nahrávek, které budu pouštět s těmi bratry Tilšarovými, je z archivu pana profesora. A celý tenhle pořad vlastně jsem chtěla věnovat těmto dvou osobnostem, protože pan profesor Bedřich Tilšar letos vlastně slaví významné životní jubileum. V tom sextetu jsou dvě horny, housle, viola a cello. A je to pod vedením pana dirigenta Libora Peška a hraje Dvořákův komorní orchestr.
0: A je to tedy Beethovenův sextet pro lesní rohy, dvoje housle, violu a cello.
1: Přesně tak.

0: Právě teď na stanici Český rozhlas D-dur dozněl sextet Ludwiga van Beethovena Sextet S-dur pro dva lesní rohy,
1: dvoje housle, violončelo.
0: Hráli Zdeněk a Bedřich Tilšarové a Dvořákův komorní orchestr, který řídil Libor Pešek, a vybírala první hornistka symfonického orchestru Českého rozhlasu Jana Švadlenková, u které jsme dnes s Českým rozhlasem D-dur na návštěvě.
1: Dál jsem si nachystala nahrávku Michaela Haydna Adagio a Allegro pro altový trombon a lesní roh. Je to docela náročný part pro ten altový trombon, je to velmi exponované. A s nápadem natočit to přišel můj kolega ze Sočru, pan Pavel Čermák, který se mě zeptal, jestli bych měla chuť, že je to teda trošku náročné, ale že by si to rád zkusil zahrát. Takže jsme začali zkoušet a nejen, že jsme si zahráli toto na koncertě v Děčíně v Ústí nad Labem, ale i jsme to natočili právě se Sočrem a bylo to pro mě neuvěřitelná inspirace, protože Pavel strašně rád zkouší a je perfekcionista a hodně pracuje s detailama, takže těch hodin na zkouškách bylo opravdu dost. Zažili jsme i dost legrace, jak jistě víte, Pavel Čermák je komik, takže to, k tomu mám velmi příjemné vzpomínky a myslím si, že nahrávka se povedla.
0: A symfonický orchestr Českého rozhlasu řídí Petr Veronský.

0: Takže to bylo Adagio a Allegro Michaela Haydna, tak jak je hráli Pavel Čermák na altový trombón a Jana Švadlenková na lesní roh. Jana Švadlenková pro nás dnes vybírá ze svých oblíbených nahrávek. Vlastně jste sáhla všechno do žesťové a dechové literatury, ale ono je to pochopitelné.
1: Ano, je to tak, máte pravdu. A když to není vyloženě jenom o dechových nástrojích, tak v těch symfonických, které jsem vybrala, mají ty dechové taky velkou roli, mají tam třeba sola nebo tak, a tak dále. Dalším programem by byla komorní hudba, a sice skladba pro dechový kvintet. Ten dechový kvintet se jmenuje Akademia Wind Quintet Prague a v tom kvintetu hraje mimo jiné na lesní roh František Pok, který vlastně může za to, že jsem dnes v Sočru, protože on byl tou osobou, která, když jsem se vrátila z těch německých let, z těch studií a z toho angažmá v Drážďanech, tak jsem se vrátila do Čech a on mě začal angažovat na, jak říkáme my, na kšefty. Občas nějaké natáčení nebo koncert. A říkal mi, ty Jano, a nechtěla bys někdy zkusit si zahrát u nás v rádiu? Občas tam scháníme hornu. Tak jsem si občas přišla zahrát i do Sočru. A vlastně potom shodou náhod se stalo, že byl vypsaný konkurs na tu první hornu. A já tenkrát s velkýma obavama, protože vím, že ta pozice první horny je náročná nejenom fyzicky to všechno utáhnout, ale i po psychické stránce, že ta soula jsou někdy opravdu nepříjemná. Ale on byl tím, co mě namotivoval a dodal mi kuráže, takže vlastně proto jsem ho i vzala sebou s jeho kvintetem, protože díky němu jsem vlastně tady. Uslyšeli bychom od nich úpravu Netopíra od Johanna Strause.

0: Tak to byl Strausův netopír, tak jak ho hrál dechový kvintet Akademia Wind Quintet, víte?
1: Ano.
0: To už se ptám Jany Švarlenkové, která pro nás dnes na stanici Český rozhlas D-dur vybírá ze svých oblíbených nahrávek. Vy jste teď připomněla návrat z Německa, z Drážďan. Jak vlastně šla ta vaše životní cesta? To, že jste se seznámila s panem profesorem Bedřichem Tilšarem, už jste uvedla. U něho jste potom studovala na konzervatoři, pak jste studovala u Zdenka Tilšara na Akademii muzických umění. Souběžně v Berlíně, k tomu možná budete chtít ještě potom něco říct. A pak jste vlastně nějakou dobu žila v cizině a působila u zahraničních orchestrů.
1: Je to tak. Já jsem v tom Berlíně začala studovat současně, jak jste říkala, s tou akademií tady v Praze. A po půl roce studia u pana profesora Dalmana jsem udělala konkurs do Komorní filharmonie v Brémách. Získala jsem tam angažmá, 2 roky jsem tam hrála druhou hornu v Komorní filharmonii a po těch 2 letech jsme cítili, jak já, tak ta moje kolegyně, která hrála první hornu, že bych stejně raději hrála ty vyšší rejstříky a že mám ráda prostě ty sola a hlavně větší orchestr. Tohle to byla Komorní filharmonie. No a především jsem neměla hotové své studium a pořád jsem stejně do toho Berlína utíkala zpátky z těch Brém, i do Prahy vlastně jsem se vracela. Takže jsem v Brémách skončila a do roka nebo 2 jsem se dostala jako praktikantka do Staatskapelle v Drážďanech, no, kde mě to samozřejmě fascinovalo, nejenom divadlo jako takové, ale výborní hráči a především i Fabio Luisi. A taky ho tady jednou dneska pustíme. No, ale pořád se mi potom domově stýskalo, takže 6 let bylo nádherných v zahraničí, ale i kvůli mýmu přítelovi vlastně tehdejšímu jsem se vrátila zpět a vdala jsem se a zase jsem si začala dělat, dokončila jsem si to vzdělání, udělala jsem si doktorát, vlastně jsme si založili rodinu mezi tím vším, to jsme vlastně vychovali 2 děti ještě do toho a když bylo malý asi necelý 3 roky, tak jsem se připravovala na konkurzy a klaplo to do toho sočru. Takže vlastně pod kočárku rovnou na první hornu.
0: Takže to jste musela být dobře vybavená od pánů profesoru Tilšaru.
1: Ano, samozřejmě, tam mě vybavili tou práci do detailu a hlavně tou houževnatostí a myslím, že od jak živa mám v sobě takovou tu píli, takže se tohle to podařilo. Další skladba bude dvojkoncert od Josefa Fialy pro 2 lesní rohy a zahráli by nám to bratři Tilšarovi. S doprovodem Pražského komorního orchestru pod vedením Libora Hlaváčka.

0: Na stanici Český rozhlas D-dur jsme teď právě vyslechli koncert pro dva lesní rohy Josefa Fialy, tak jak ho hráli bratři Telšarové a Pražský komorní orchestr, který řídil Libor Hlaváček. A tak, jak pro nás vybrala paní Jana Švadlenková, první hornistka Symfonického orchestru Českého rozhlasu, u které jsme dnes s Českým rozhlasem D-dur na návštěvě. Kam půjdete dál? Od Fialy?
1: Od Fialy a od Telšarů bych se ráda dostala do Berlína k Dalmanovi. Dalman, Christian Dalman byl můj profesor na Berlínské univerzitě a vybrala jsem Braniborský koncert s barokním orchestrem Akademie für Alte Musik Berlin, kde vlastně hrajou pánové na dobové nástroje, na naturhorny, a pan profesor Dalman mě taky k tomuto nástroji přivedl. Mimo jiné jsem během studia se naučila hrát na tyto dobové horny a na této nahrávce uvidíte, jak prostě pořádně znějí ty staré lesní rohy, jsou to ty naturhorny, a pan profesor Dalman tam hraje první hornu. Takže je to Johann Sebastian Bach, Braniborský koncert číslo 1 a Akademie für Alte Musik Berlin.

0: Ve výběru Jany Švarlenkové, u které jsme dnes s Českým rozhlasem D-Dur na návštěvě, jsme poslouchali první braniborský koncert Johanna Sebastiana Bacha, tak jak ho hrála Akademie für Alte Musik Berlin, a v té akademii hrál první lesní roh bývalý profesor Jany Švarlenkové na Berlínské akademii, pan Christian Dahlmann. A samozřejmě to bylo na dobové nástroje.
1: Tak a od Bacha bych se dostala k Mozartovi, a sice k jeho hudebnímu žertu, který natočili zase páni Tilšarové s komorním orchestrem Dvořákova pod vedením Libora Peška. Jsou tady ty hornové party velmi exponované, takže posluchači uslyší, co vše se dá na ty lesní rohy podniknout.
0: Ono to působí jako žert, jako hudební žert, ale je to těžké zahrát. Hrála jste to někdy?
1: Nehrála jsem to, musím se přiznat, že ne, ale ono je to lepší to poslouchat, ono z toho takhle nebolí ta pusa. A famózní Zdeněk Tilšar, který by nebyl tak famózní, kdyby tak famózně nehrál druhou hornu, Petřich Tilšar, takže vynikající věc.
0: A Dvořákův komorní orchestr řídí Libor Pešek.

0: To byl Mozartův hudební žert, tak jak ho hráli bratři Telšarové, Zdeněk Telšar a Bedřich Telšar, spolu s Dvořákovým komorním orchestrem zařízení Libora Peška. Svoje oblíbené nahrávky pro nás dnes vybírá paní Jana Švadlenková, první hornistka symfonického orchestru Českého rozhlasu, která se věnuje i pedagogické činnosti a zasedá v hudebních porotách a tak dále a tak dále.
1: Dalším kouskem, který jsem vybrala, je 7. symfonie od Ludvíka van Beethovena v podání Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, kde jsem pár let působila, a pod taktovkou Paavo Järvi. Tento člověk, tento dirigent byl pro mě něčím neuvěřitelným. Vlastně do té doby byl šéfdirigentem mladý Daniel Harding v Brémách a Paavo Järvi přišel těsně před mým odchodem, když já jsem v Brémách končila, a tam jsem poprvé zažila i jak na zkouškách, tak na koncertech, že on vlastně moc nemluvil. Ono stačilo se pozorně dívat na ty jeho gesta, on měl úžasné ruce a vlastně on nemusel vůbec nic říct. On to ukázal, anebo to tím, tou mimikou, tak těm lidem vysvětlil, že ty zkoušky probíhaly úžasně hladce. To už opravdu něco muselo být, když on zastavil a něco nám tam vytkl nebo něco, o něco poprosil. Ale s ním byla fantastická práce. A tato nahrávka teda vznikla, až když já jsem odešla z orchestru, tam už nehraju, ale ráda bych ji pustila, protože mi přijde jeho podání fenomenální.
0: Takže je to Beethoven 7. symfonie.
1: Je to Beethoven 7. symfonie a Deutsche Kammerphilharmonie Bremen pod vedením Paavo Järvi.